Kýcháš cestou mraku, kam si to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak vej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když

vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plakovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

0: přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.
1: Houknul u závor.
0: A z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.

co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhavej si na svý pouti

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě a chceš mít na pár týdnů klid.

kdysi se protly naše světy. Byl to tak silný okamžik, jak to tak bývá, ale z léty.

vrátit zpátky. Ještě to prosím, lásko, zvaž. Snažil bych se číst mezi řádky.

javorníčku tajně dobře schovat, to aby jsem já nemusel pořád uskakovat. Schovají ňaty

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš mít moc nad každým z nás, ale nedoufej,

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevil se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

moravská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních Feměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost odfesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na pohůčíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To je přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína,

slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře, na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě rád.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu,

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mustý řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

listopad. Za oknem prší snad. A i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jedna z dominant, tak se to konečně krátí.

na lidí. Mrazení v zádech, oči na každý zdi, mají krvavý nádech. Moje soukromí sny, tak se to konečně krátí.

Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře. Těm, co je dobře, bylo

0: je krátce po páté.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevný.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic. Já starý Don Juan i neskušenej panic.

světečky na nebi, od nimi hustý host, skrz který ohře protéká dvojice sokolů vtělená vznešenost. Svou kořist odnesou do rukou člověka, kdo pak je vypustil, kdo čeká na ně tam, kde další dravci řadují. Muž, který neříká, že sokolů je pán, jim všechny nemoci a rány vyhojí. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu. Jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Raději zapomněl, kde stával jeho hrad, to pevné hnízdo nad klidným údolím. Své krásné ženě tam často říkal rád, má paní, spolu zvládnem cokoliv. Až jednou nakázal, na plášť mi naší kříž. Neslyšel prosby, neviděl slzí prout. Zavolal král, zavolal Bůh,

horko jak v pekle, je na pláních tureckých. Za pár let chlad a vlhko v pruských bažinách. V boji byl démon, v lásce asketický mnich. U ohně seděl a vzpomínal, jenomže nevěděl, že nezbylo mu nic. Že nájezd lotrů, požár, křik a všude krev. Lákavá kořist v těch časech nejistých. To je hrad, jenomže nevěděl, že nezbylo mu nic. Že nájezd lotrů, požár, křik a všude krev. Lákavá kořist v těch časech nejistých. To je hrad bez pána a kráska věcí.

na břehu řeky stál a chtěl to skončit snad. Zarostlý, otrhaný, s prázdným pohledem, když skřídlem poraněným mu sokol k nohám pad. Důvod, proč prožít ještě aspoň jeden den,

Znaven, ach znaven vším, já hledám smrt a klid. Když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých pařátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozum a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté.

mrzačený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

větrova, chůze je sladká, jde. Ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde. Od rána do setmění nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let,

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách.

abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón poslední.

0: abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila, dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

až ledy povolí, bejt váma nevnímám, když jsem tam zabolím.

když tam na úsměv tvůj já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví

do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

padl za císaře a slzy do tváře vodopád vylil. A věžd by si byl a smrti ve vzdoru odešla ke dvoru s pocitem párie.

hluboké temnoty čekala Godoty ve jménu Trojice. Laskavá světice zmizela v Paříži a Kristus na kříži možná ji vyslyšel a stejně nepřišel.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Pecos plyne tu a my jsme tady.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Peco splyne tu a my jsme tady, stále tady.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku. Slečno, no co to máte za halenku? Slečno, vždyť máte vnady téměř venku. Slečno, vy nenosíte pod prsenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle v šenku. Slečno, dáme si třeba vína sklenku. Slečno, za odměnu mi na účtenku. Slečno, orazítkujte svoji rtěnku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, pipnu si vás nejspíš na němku. Slečno, jste extra formát na nástěnku. Slečno, vy máte ale krásnou fenku. Slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku. Slečno, klidně vás pozvu na roštěnku. Slečno, ten stud nechte na dešti venku. Slečno, vždyť nenosíte dávno plenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku. Slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku. Slečno, jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

si to neomráčí, ale zkusit to musí. Pinzetou trhá si obočí a nechty leští pomocí kleští.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno, zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

0: pláč, na naše pláče.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčí.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. Byl jeden autobus, na zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus, na ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz. A pravda

autobus a tam si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trous

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám kdy

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jaro obrací voňavý stránky hledání. Sen se nevrací, noci se mění.

prsty si hrají a límečky dřou. Lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková absurdní.

0: plasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

kdosi na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku.

zaklekal oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

praští nevidňátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

srdce a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

Zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní.

potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v plakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl naposled.

do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

Na lovi v Libni prý jsou kanci, na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovi, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pak dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, a každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem,

dají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Bydlel jsem s lidma nemocnýma bolestí,

přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejno ti střízlit, anebo trochu podpadou.

kolikrát jsem myslel, že mu život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct, přitom stačilo jen, abych mu zkuničil.

obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

hlásí jeho jméno a tribuny stávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

zůstaň tu se mnou živá, Marie.

rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jako by tam talíř spal do pyžamovej knoflíku.

a zůstává nezaplacený dluh. A život běží dál, jako by

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku,

unhappy end. Odjíždíš na víkend, budeš svá anebo někoho tam, kam já už nevidím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Marně jsem se snažil božce nutit toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu. Už jenom Slávka, předsedu Fine Klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

A máme tu jednoho Jimmyho, štědýho kníraček krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela, taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let a moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce takhle dát. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: ČES a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
1: Silný obsná, smysl vysá ježdě.

slunci nedosáhl.

jeny kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: else from under the day. So now we had history of me, all we could do is goodbye, got the bit to say, oh, jolly do.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do

Když topíš se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se líbí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kdyby tady byla.

Třeba kde jsou kytky, jen tak k mání, a kde hvězdy blikají. A jak splníš všechna přání, která šeptáš potají.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Mnihy se pokácely do plichové. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zatlačili ty očička rysí. Já jsem za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když tahá mě za provaz v břiše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když rozum se mění v co asi. Město je velké a člověk malý, otázky mělké, když ptá se, zdali má. Není slyšet jeho sten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by mohl otevřít okenice a ještě více

škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil jak z vzteku, na pohledu na doteku, oros mi schladil rum i deku.

0: Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde oči mé a srdce bydlí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když smutný se klepu na židli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme v pravý čas byli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme oba dva žili. Škoda, že nebydlíš přes ulici.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

vyhodíme a hlavy ozdobíme. Převnovským klášterem dědým knihy se pálí ve jménu kalicha, oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál křičí.

srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

0: svatou.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvakné jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvaknu.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

Vždyť je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

vodě. Červen 30. stromy uhnívaj dole, měsíc je dvojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla

kde průzračnost, tam výkladem se minu, svou znalost vděčím náhlým náhodám. Vše vyhrává je, čím dál smolněj hrám, tím dobrý večer, i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání, bohatství čekám, ničí nejsem pán, mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

možná, že si dají na frňák, a nebo jen tak frťana si dají. Kdo ví, jak to je? Zdání někdy klame a klamy se někdy zdají. Kdo ví, jak to je?

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svýho

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo.

nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory protřehlým prstům.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné zvuje dál, trochu blázen, trochu král.
2: Jsem tvé štěstí,
1: řeklo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
1: No co dělám?
0: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši skliďte si

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

0: copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky. 40 melíry a faldíčky. 130 paruku a chlebíčky.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní

kéž by se vám tenhle případ zítra nestal, aby někdo s nohou v sádře zoufale stál a mládí před vámi si klidně sedělo.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

to k rybníku, večerní terapie vodou. Lehnu si u břízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

noci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku, v rytmu s

ráda, moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem a taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Co pága si právě dělá, Francouz z Paříž?

si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o

Budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům. Tenhle systém nebude mít vadu. Věže. Nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

se tají, před vašimi zraky se rozehrají. Slova a činy až dech se tají, před vašimi zraky se rozehrají.

0: pěknej obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.
0: A jsem in a je mi hej.

do paštiky z mořský štiky, dojeli i povidel, dojeli i povidel. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí, vždyť to jídlo krásně svítí.

0: chemie ne, přece my, chemie ne, nerozumíš mi, chemie ne.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

domněvám.

0: Čo?
1: Světlo v sále zhasíná, končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá, tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

ráno u dveří mého bytu potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, ole!

na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

srdce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Fauste řekl,

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

Španěni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlýním do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí. Zase.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chrchlání kulisáku rozléhá se ránem a tlamy kojí spolkli balkon z překlišky, pod kterým večer stál Kristián se siránem s pohledem k Roxaně upřeným do výšky. Všechno má značku, všechno je tu předem dané. Tady si nejde hrát, navadí, nevadí. A světlo vrhá stína barvy oplískané, šprajci a vrtíky se vprostřed hromadí. Venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů bodák jak ústřední topení. Láhev plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Mladíčka milovnice, to je pěkná dcerka, před zkouškou ráda si osahá repliky. Přichází první herec, za ním první herka a ruský režisér nám říká, malčiky. Postavte etosem a tuto zas tady. Tak táhnu na jeviště kancelářský stůl, dorvu ho doprostřed a ryža z páté řady. Řve na mě, bystro, bystro, proba, začne půl. Pušky jsou vidle a pomeranče z pěny, píšáky z košichy tu stojí za skálu, přenáším židle a kreslím na zem stěny. A kdyby něco, sedím tamhle v portálu. Blonďaté supletě padá kapesník z dlaní a za ním následuje dramatické nic. Pak vcházím já a říkám, paní, nesu psaní, za stovku vám tu klidně zařvu z plných plic. Inspice vzteká se, že umělky nic loní, na vás tu klape není nikdo zvědavý. Pokrčím rameny a dál si potem voním, zatímco umělci jsou mídlem voňaví. Pak komik prodá svůj žertík číslo 1, co našel na Nově a nebo v kanálu. Káva je voda, sofa stará bedna a kdyby něco, sedím pořád v portálu. Po pauze v klubu nejdřív všechno spraví panák, než herci vyčerpaně padnou do křesla.
2: Dejte mi matonku, já jsem tak rozervaná, abych tu hlavní roli vůbec unesla.
1: Matonku nanese pár drobných kapek na rty a já si ke stolu odnáším 12. Jsem taky rozervaný, vykládám si karty, když teplé pivo zvolna pění na tácku. Nahoru dolů je všechno jenom jako, i mi starezné říká, ahoj Luboši, jdem čurat spolu na dlaždičky rako a jsme v tu chvíli dva nejlepší kámoši. Všechno má značku, všechno je tu předem dané, tady si nejde hrát, navadí, nevadí. Až pozdě večer se ten velký zázrak stane, až stovky diváků se dolů posadí. Najednou vetře se tu vůně do všech pachů, reflektor schová omlácené kulisy. Jen vzadu za scénou se zvedá oblak prachu a v rozích portálu jsou pasti na krysy. Jen venku mrzne.

Начинает это делать.

pohodě, protože stěna z tím stojí. A byť je... Tak už... Nemůže nic s tím urobit. Musím to dneska zapusovat. Pojďte mi zajít na ovo, aby mohla to. Да.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojové.

Hladinec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky.

klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje, po hladině přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

nechám se zavřít někde v báru a nepustím se nikdy ven.

hluboko v duši, v bezové buši, zarůstá špitál, hluboko v duši, v bezové buši. Kdo by tě vítal, nikdo se nezeptal, kdo to

na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas.

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat.

jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Ujel nám vlak, povídám k čertu, co teď tady už je

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

čtvrt na jednu na sedmu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají,

že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné

na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehřátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk a polámaných stvolů. Barevný touhy a barevný stráně, spálený uhlí.

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně svazáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétly až tam, odkud cest není.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

Opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se

se ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad, až jednou sejdeme z hor.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

lidských spod. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

je můj pokoj.

ve světě, co jsem ti dal. Tohle je domov, v něm své místo máš, naučí tě pár triků,